Tu som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstín ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

můj mi řek, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, du.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Chteli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: najkrajšie československé hity. Od rána až do večera.
1: Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Turčije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.